0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: užíváme si hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech. Teď také míříme mezi naše nejmenší posluchače. V jedné ze školek jsme se ptali dětí, proč ženy nosí podprsenku.
1: Protože jim je potom líp, protože moc necítí ty prsa.
2: Protože se stydí nemít tu podprsenku.
3: Protože aby s ním neviděli prsa.
4: Protože kdyby měli velký límec, tak by jim vykukovali prsa.
5: Kdyby neměli podprsenku, tak by jim vylízali prsa a pak by se všichni smáli na ulici.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Podle průzkumu podíl nás, kterým nezbývá nic výplaty, stoupl na 13%. Ano, takový je průzkum. Přibývá totiž Čechů, kterým na konci měsíce nezbyde nic výplaty. Letos jich je 13%, loni to bylo 9%. Celkem 84% Čechů zůstane po odečtení všech nákladů alespoň minimální částka, což je o 5% bodů méně než v loňském roce. Vyplývá to z květnového průzkumu. Tak jenom, abyste viděli ten průzkum, doufám, že vy zvládáte, případně soutěž krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky je tu pro vás.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio, které pomáhá.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hledají ohrožené stromy a zakládají lesní školky. Odborníci z Brna mapují Amazonii. Ano, i na to koukneme u nás. Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně hledají v peruánské Amazonii kriticky ohrožené druhy stromů a zakládají opravdu lesní školky pro jejich záchranu, což je krásné. Do aktivity zapojují také místní obyvatelé a domorodé komunity. Doufejme, že se jim to podaří. To, co mají samozřejmě v plánu, přispějí k tomu, aby země byla zelenější a my jim za to moc děkujeme a posíláme další hit z Krokodýla.

Krokodil. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vrátí se Jirka domů z hospody a říká nakvašené ženě: hadej, co mám v kapse, začíná to na F. Fialky? Ne, flašku rumu. A hadej, co mám v druhé kapse, začíná to na E. No tak to nevím. Ještě jednu.

Dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

nocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Petra a je mi 35 let, jsem z Brna. Chtěla jsem pomoci svým přátelům, manželům Vránkovým. Je to starší manželský pár, je jim přes 90 let a jsou velmi vitální. Jejich velkým přáním bylo jít na koncert jejich oblíbeného orchestru Glena Millera. Lístky byly ale moc drahé a nemohli si je dovolit. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro manžele Vránkovi lístky na koncert zajistil.
1: Koncert pro ně byl obrovským zážitkem. Měli velkou radost. Díky, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: 18 na rádiu Krokodýl, těsně před 7 hodinou raní v neděli 30. srpna. Vám krásné nedělní ráno z víkendové snídaně Krokodýla přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša také ví, co je nového.
1: Ano, státní hrady, zámky a další památky se dnes otevírají poprvé zdarma. Více už dnes.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7. z Krokodýla další hity bude doktor Albán. Dá se také Taylor Swift.

0: hodin pro vás také předpověď počasí a informace z dopravy.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes většinou polojasná, přechodně se může objevit i zvětšená oblačnost a jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout třeháňka. Dnešní odpolední teploty 27 až 30 stupňů.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji pěknou neděli.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Policisté před začátkem včerejšího fotbalového utkání mezi domácí zbrojovkou Brno a Zlínem vyjížděli do centra města k potyčce, do níž se zapojila necelá stovka fanoušků obou klubů. Většinu účastníků konfliktu se policii podařilo ztotožnit. Nikdo nehlásil zranění a podle dosavadních informací nevznikla ani žádná škoda na majetku. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevírají poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Národní památkový ústav spustil pro volné vstupy registrace. Podle ministerstva zájem předčil očekávání. Nizozemský institut pro závislosti a duševní zdraví Trimbos vydal varování před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Testy prokázaly vysoký obsah látky PMMA, která může mít život ohrožující účinky. Odborníci proto uživatele vyzvali, aby tablety za žádných okolností neužívali. Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v 6. kole v Pardubicích dočkali první ligové výhry a po vítězství 2-1 odskočili domácím v neúplné tabulce o 3 body na 13. příčku. Východočeši na první výhru nadále marně čekají.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete a pozor si dávejte na 131. a půltém kilometru ve směru na Brno, na D1, tam je odstavené porouchané vozidlo. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 7 hodině, neděle 30. srpnový den a právě tento den roku 1953 byla otevřena Zoologická zahrada Brno. Takže slaví narozeniny a kdo další slaví narozeniny a kdo svátek a jaké máme výročí, si řekneme v kalendáři Rádia Krokodýlu už za chvíli. Hezké ráno.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Říkal jste mi, že ten pes člověku nic neprovede a on mi roztrhal kalhoty. No a co pak jsou kalhoty, člověk?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: Máme 11 minut po 7. neděli 30. srpna, den, kdy svůj svátek slaví všechny Vladěny, což je ženské křestní jméno, a spolu se jménem Vladana se jedná o odvozené jméno od Vladislavy a Vladimíry. A dá se vyložit jako žena, která vládne. Tak milé vládnoucí Vladěny, všechno nejlepší vám přejeme k vašim jmeninám. Pogratulovat můžeme i k narozeninám. Ty dnes slaví známý a oblíbený herec Kuba Prachař 43. narozeniny. Herečka Cameron Diaz, ta slaví 54. narozeniny. Slaví také fotbalista Pavel Nedvěd 54. narozeniny. A herečka Pavla Dostálová, ta dnes má 38. narozeniny. No a pokud slavíte i vy, tak vám hrajeme další hit. Stejně tak, jako hrajeme do brněnské zoo. Tam dnes mají taky narozeniny.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Vaše letní rádio. Krokodýl.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Poslední prázdninový víkend a poslední den tohoto víkendu, tedy nedělní den, pak ještě jeden den volna na přípravu, no a prvního v úterý už to vypukne. Půjde se do školy. No, smutné zprávy, ale pro některé radostné, zvláště pro prvňáčky. Ty se většinou těší do školy. A je to den, na který nezapomínají, a aby na něj opravdu nezapomněli, tak je tu Rádia Krokodýl. Hledáme opět prvňáčka Rádia Krokodýl. Dostane od nás výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a s celou rodinou ho s plnou parádou odveze naše krokohlídka na první školní den. Můžete se přihlásit na e-mail studio@krokodil.cz, napište tam jméno, odkud prvňáček je a také krátký příběh o něm. Proč se do školy těší, na co se těší, proč by jeho krokohlídka měla do školy doprovodit. No a nezapomeňte připsat i telefonní kontakt. Tak se těšíme právě na toho vašeho prvňáčka.
0: Radio Krokodýl. Krokodýlí zvuky praví do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, koup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
3: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
4: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
5: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
0: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Minutu před půl osmou jste s Krokodýlem, ve víkendové snídani už za chvíli další hity budou Bloodhound Gang, také Ozone a nebo Sophie B. Hawkins, na to se můžete těšit, ale ještě předtím si poslechněte, jak Krokodýl pomohl starším manželům.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem vyrazíme k městské policii. Budeme zjišťovat, jaký byl poslední prázdninový týden pro brněnské strážníky. Prozradí nám to jejich mluvčí Jakub Ganem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Na přelomu týdne se dal před strážníky na útěk muž rybařící u Svitavy v Černovicích. Ulovenou rybu i udici přitom zahodil do řeky a po dopadení přiznal, že nemá rybářský lístek. Je podezřelý z pytláctví. V pondělí v Bohunicích nabídli strážníci svoji pomoc účastníkům drobné nehody, aby se ujistili, že se řidiči bez potíží dohodnou na řešení pojistné události. Postřehli ale, že 35-letý muž z Banenska, který svým Volkswagenem nadsouval do stojícího Mercedesu, měl potíže s rovnováhou i výslovností. Nadýchal jim skoro 2 promile alkoholu a hrozí mu vězení. A lidé z různých míst starého Brna hlásili ve čtvrtek pohyb malého plachého křížence, který běhal i po silnici a přes koleje. Strážníci sehnali majitelku a přejeli s ní k poslední svědkyni, která bojácného psa přivábila šunkou. Pes si prý až v Bohunicích otevřel nízko položené pootevřené okno a běžel do centra města, aby navštívil majitelčina přítele. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Tak to byl zachráněný pejsek výletník. Děkujeme městské policii, její mluvčí Jakub Ganem nám právě prozradil, co všechno řešili v posledním týdnu.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Anastasia rozpívala na Krokodýlu těsně před 8 hodinou jen proto, aby pustila ke slovu také Míšu, která ví, co je nového.
1: Já vás vítám a přeji pěkné ráno. Ze spálené v Brně je opět u synagogy. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hity z Krokodýla po 8 hodině Alexandra Stan. Také Robbie Williams. Rybičky 48, jejich letní píseň. I dnes si budeme moci užívat letní den, teploty až ke 30, podrobnosti už za chvíli v předpovědi počasí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna nám aktuálně teploměr ukazuje 14 stupňů. Během odpoledne se teploty na jihu Moravy budou pohybovat mezi 27 až 30 stupni. A k tomu většinou polojasno, místy i zvětšená oblačnost a s malou pravděpodobností se občas můžou vyskytnout i přehánky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Spálená ulice v Brně se vrátila k historickému názvu U synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala brněnská velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Letos archeologové odkryli, prozkoumali a znovu zasypali základy stavby. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ni lidé neslyší. Maďarsko si včera připomnělo 500. výročí bitvy u Moháče a premiér Péter Maďar při této příležitosti zdůraznil, že Maďaři se dokázali i z této katastrofální porážky zotavit. Bitva u Moháče v roce 1526 byla rozhodujícím osmanským vítězstvím, které vedlo k rozpadu středověkého uherského království. Zahynul při ní i český, chorvatský a uherský král Ludvík Jagellonský. Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Společně s vámi sledujeme situaci na silnicích a dálnicích na jihu Moravy. Opatrně jeďte na D1 mezi 119. až 141. kilometrem. Tam jede pomalu jedoucí vozidlo údržby. Tak se mu vyhněte a pokud máte další informace, tak nám je zavolejte. My máme dopravní linku.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 8 hodině přinese tip na výlet a tentokrát to bude i něco pro gurmány. Vyrazíme totiž do vinných sklípků, podrobnosti už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co s tou břitvou? Je tak tupá, že se s ní nemůžu oholit. No to nemůže být pravda. Před chvílí s ní šlo linoleum řezat dobře.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jsou tu nejmilejší naši nejmenší posluchači, za kterými se vydáváme do školky v Řečkovicích, abychom zjistili, jaký mají vztah k víře a jestli pak ví, proč vlastně někteří lidé chodí do kostela.
2: Protože tam je Ježíšek.
3: Nebo třeba když ten kostel nikdy neviděli, tak aby se ho šli prohlídnout.
4: Protože aby jsme ho mohli i opravit.
5: Protože se chodí tam třeba hrát různý muziky a lidi to třeba zajímá.
6: Že si prostě povídají o Pánu Bohovi.
1: Ano, je tam Ježíšek, stojí to za vidění, protože kostely bývají krásné a někdy potřebují i opravit. Samé správné odpovědi od našich nejmilejších, nejmenších posluchačů. Zlatíčka, Rádia Krokodýl a odpovědi na otázku, proč někteří lidé chodí do kostela. Máme 9 minut po 8, na Krokodýlu už za chvíli další hity.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel a další tip na výlet nebo procházku. A tentokrát to bude něco pro ty, kteří holdují gurmánské turistice. Vydáme se totiž do vinných sklepů Petrov Plže u Strážnice. Areál je tvořen jedním z nejstarších staveb lidové architektury v České republice a horní areál slouží jako přírodní hlediště na nejstarší a nejhodnotnější sklepy. Najdete jej asi 4 km jihovýchodně od Strážnice a 14 km od Hodonína. Sklepy Plže získaly své jméno podle značného výskytu hlemýždů v téhle oblasti a průčelí některých sklíků jsou omítnuta jednoduchou, ale krásnou kombinací bílé a modré barvy. Jiná jsou navíc zdobena barevnými ornamenty. Najdete tam kolem 80 vinných sklepů, budovaných od 15. století. A ještě taková zajímavost, jak tam přijedete, tak vám to možná bude připadat velmi povědomé. No a aby ne. V petrovských sklepích Plže se totiž natáčely scény pro různé filmy a seriály, třeba Jak básníkům chutná život, seriál Slovácko se nesoudí, seriál Vinaři, četnické humoresky a také dětské filmy jako třeba Indiáni z Větrova. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky a areál je veřejně přístupný po celý rok. Takže 4 km od Strážnice, 14 km od Hodonína, vinné sklepy Petrov Plže. Zajďte se tam podívat.
0: Radio Krokodýl.
2: Poslouchej Radio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Radio Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Radio Krokodýl. Martin Sláma.
6: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
0: Je dobré mít někoho rád.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Dvě minuty před půl devátou, Rihanna na rádiu Krokodýl a další hity už za chvíli budou také Kabáti, anebo třeba Lucie, Amerika, September a další, to pro vás chystáme, ale ještě předtím se podíváme na to, komu rádio Krokodýl pomáhá. Pokud o někom víte, komu bychom mohli pomoci, tak nám napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Elena, je mi 62 let a jsem z Brna. Rádio Krokodýl poslouchám už mnoho let a vidím, že pomáhá. Jsem v plném invalidním důchodu a mám v pěti svoji vnučku Martinu, která je 10 let. Která je vážně nemocná a na 12 měla druhou operaci nádoru mozku a stala se mi 4letá holčička. Bydlím s vnučkou v garzonce, jsou prázdniny a chtěla bych Martince dopřát nějaké zážitky. Nemůžeme si je ale dovolit a proto jsem požádá rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Martinka s babičkou vyrazí na koupaliště Riviera, do akvaparku, do kina, na pizzu, do šmoulí vesničky a čeká je ještě spousta dalších skvělých zážitků.
2: Když se Martince řekla, co všechno nás v letě čeká, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Brněnská zoo dnes slaví 73. narozeniny. Ano, právě 30. srpna roku 1953 byla slavnostně na Mniší hoře otevřena. Vy můžete slavit společně s ní, třeba tím, že tam vyrazíte, anebo se také můžete rozloučit s prázdninami. Zoo pro vás chystá speciální akci. Podrobnosti pro nás má mluvčí zoo Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes začnu jednou technickou. Omluvte prosím stížené podmínky při vstupu do zoo z důvodu výstavby nového chodníku. Práce potrvají do konce příštího týdne. No a uteklo to jako voda a prázdniny jsou téměř u konce. Zoo Brno vám nabízí možnost zavolat ahoj prázdniny v pondělí 31. srpna na středisku ekologické výchovy Hlídka pod Špilberkem od 15. do 17. hodiny odpolední a součástí programu je i vystoupení divadla Koráb. Máme stále co nabídnout, tak se za námi zastavte. Otevřeno máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich. Děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
5: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Jsem Springsteenem, jsme se prošli ulicemi Filadelfie, ale teď zpátky do Brna, na jih Moravy, protože se tady stále něco děje. Míša to sleduje a tak nám opět ve zprávách v 9 prozradí, co je nového.
1: Já vám přeji pěkné dopoledne. Obávaný brněnský Bronx chtějí změnit na Harlem. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9 se můžete těšit na ty největší hity z 90. let. Bude Dario G. Také Mariah Carey. A přidej se i Venga Boys. Se podíváme i na to, jaké nás dnes čeká počasí a jak to aktuálně vypadá na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes přechodně polojasná i může místy i se zvětšenou oblačností a s malou pravděpodobností se dnes mohou vyskytovat i přehánky. Odpolední teploty 27 až 30 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Závislosti, nepořádek v ulicích, dopady na vzdělávání nebo nedostatek zeleně. Takové problémy podle zástupců městské části Brno-Sever trápí oblast brněnského Cejlu. V budoucnu by mohla jít cestou amerického Harlemu. Zatím je lokalitou, která láká developery i nové podniky, ale řada Brňanů z ní má obavy. Žákům základních a středních škol začne v úterý po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. NASA má dnes v plánu do vesmíru vyslat teleskop, který má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Cílem je během minimálně 5leté mise studovat mimo jiné exoplanety či temnou hmotu a energii. Francouzská tenistka Diane Parryová získala v Monterey první titul na okruhu WTA. Ve finále porazila 6-4, 0-6, 6-3 druhou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie, která v pátek zastavila tažení Nicoly Bartůňkové. 20letá Češka nedotáhla semifinále s Mertensovou z vedení 6-1 a 3-0.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. A pozor, na Znojemsku ve Vysočanech ve směru na Bítov, tam zasahují hasiči u požáru osobního auta. Tak tam dávejte pozor, projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Povídej si dva kamarádi, ta moje žena je hrozná, pořád mluví jen o sobě. Moje je horší, ta mluví pořád o jiných.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Každý den na Krokodýlu nabízíme slovíčka z brněnského Hantecu. Někdy si je zopakujete, někdy se naučíte něco nového a někdy se vám to může hodit, když máme soutěžní kolo a nabízíme nějaké úžasné ceny. Tentokrát se jdeme učit a nebo také opakovat. Žanek Hlaváček pro nás opět něco připravil.
2: Zdar jak svíňa z krok, sníkalo osci. Gomite, co pak je to rozbité ciferník?
1: Rozbité ciferník, tak já myslím, že to není moc těžké. Jestli pak si s ním poradíte v ulicích Brna?
3: Vlíst, odněkat, z postele třeba.
4: Něco rozbořit.
5: A zbít někoho.
6: Umřít jako.
1: Tak ani jedna správná odpověď. Žanku, prosím, vysvětli nám to.
2: Rozbité ciferník je potlučený obličej. Mějte betelný den.
1: A hlavně nemějte potlučený obličej, tedy rozbité ciferník. Těšíme se na další slovíčka.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
7: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Letos prý vyrazí na jihu Moravy do první třídy více než 13 000 prvňáčků. A jeden z nich může být prvňáčkem Rádia Krokodýl a bude to den, na který jen tak nezapomene. Dostane od nás výbavičku do školy, také dárky pro spolužáky ve své třídě. No a hlavně naše krokohlídka ho s celou rodinou a plnou parádou do školy odveze. Tak to bude něco. Na to se opravdu jen tak nezapomene. Stačí, když nám napíšete na studio@krokodil.cz, jak se prvňáček jmenuje, odkud je, no a hlavně něco o něm, proč se do školy těší nebo netěší a proč by právě jeho měla krokohlídka do školy doprovodit. Napište i telefonní kontakt a pak už jen očekávejte. Z vašich e-mailů vybereme, no a jeden prvňáček zažije den, na který jen tak nezapomene, tak se na vás těšíme.
0: Rádio Krokodýl. Krokodýlí zvuky pravdí do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
3: Vážně?
2: Jasně, dej na mě.
4: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
5: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
6: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
3: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Jmenuji se Lenka, jsem z Brna a jsem maminka 2,5letého syna Františka. František se narodil jako zdravé miminko, které mělo jen levou nožičku stočenou dovnitř, takzvanou golfovou nohu. Bohužel se ukázalo, že František má více vrozených vad kostry, má proto opožděný psychomotorický vývoj a jsou nutné rehabilitace a terapie, které většinou neproplácí pojišťovna, a tak péče o syna je i velmi finančně náročná. Proto jsme poprosili o pomoc Rádio Krokodýl.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a František dostal 5 lekcí logopedie v rámci rehabilitačního programu v Klimkovicích.
1: František díky tomu udělal obrovské pokroky. Děkujeme, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Pánek, starosta obce Sedlec u Mikulova, co se týče opatření ohledně sucha, tak jsme tady měli vyhlášené zákaz rozdělávání jakéhokoliv ohně a šetření vodou, zákaz umývání aut, plýtvání prostě veškerou vodou, co jde z hlavního řádu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S Krokodýlem si užíváte poslední prázdninový víkend a doufám, že jste si užili klidné a pohodové prázdniny podle svých představ. Bohužel klidné a pohodové je neměli jihomoravští hasiči, za kterými se teď vydáme, a podrobnosti o tom, co všechno o prázdninách hasiči museli řešit, pro nás má jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
2: Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, tak bych rád trochu bilancoval. Z našeho pohledu šlo totiž o velmi náročné období. Od 1. července evidujeme přes 3200 událostí, což je rekordní počet. Pro porovnání zmíním, že pětiletý průměr jsme překročili o téměř 700 událostí. Nejčastěji jsme poskytovali technickou pomoc, kam spadá například odstraňování stromů, čerpání vody nebo likvidace hmyzu. Nadprůměrný je ale především počet požárů. Těch za prázdniny evidujeme zatím 438, tedy o 142 více než v uplynulém roce. Výrazný, více jak dvojnásobný, je nárůst u požáru porostů. Plameny během prázdnin způsobily škodu přes 54 milionů korun. U požáru evidujeme 59 zranění a bohužel také 3 úmrtí. Naše zásahy uchránily majetek přesahující 300 milionů korun. Závěrem bych chtěl popřát všem žákům a studentům bezpečný návrat do lavic a úspěšný nový školní rok.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška o smutné prázdninové bilanci.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.
4: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
5: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
6: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
7: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
8: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
7: A mytí oken?
8: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
9: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
0: Rádio Krokodýl. 90.9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90 v 9. Každý den po 9. hodině.

0: Bob na rádiu Krokodýl mezi největšími hity z 90. let po 9. hodině. Celou hodinku jsme si užívali nejdevadesátky a teď, co je nového? Míša nám to prozradí.
1: Pěkné dopoledne. V Brně končí většina letních výuk. Více už za chvíli.
0: Počkejte si na podrobnosti, no a počkejte si i také na předpověď počasí a samozřejmě pro vás budeme mít co? No, informace z dopravy. To všechno v 10 hodin na rádiu Krokodýl. A desátá to bude přesně za minutu.
2: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@gmail.com
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po desáté další hity budou Daft Punk. Také Coldplay. A chystáme i Avril Lavigne. Teď tedy také slíbené počasí, zprávy a doprava.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes polojasná, místy až oblačná a s oblačností se sem tam mohou vyskytnout i nějaké přehánky. Dnešní odpolední teploty 27 až 30 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně se od úterý 1. září změní trasy některých linek MHD. Skončí většina letních výluk a linky se z velké části vrátí do svých původních tras. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka 1. Větších změn se týká vedení autobusových linek okolo výstaviště. V Pozořicích na Brněnsku zmizel v uplynulých dnech více než kilometrový úsek se sloupy a kabely elektrického vedení. Energetici toto vedení zakopali při rekonstrukci chodníků pod zem. Ulice přišla o nepěkný baldachín z kabelů, navíc je vedení podzemí bezpečnější a při bouřkách i mnohem méně poruchové. Krásnější je i Hulín a v UNESCO zapsaná Telč. Noční střelba ve švýcarském Aarau si vyžádala jeden lidský život a 5 vážných zranění. Po pachatelích policie pořád pátrá. V okolích střelby se stále nachází větší množství policistů a záchranářů. Situaci monitoruje také armádní vrtulník. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Vážná nehoda v Brně, na Lesné v okružní ulici, tam se srazilo osobní auto s cyklistou, tak dejte pozor. Na Hodonínsku ve Tvarožné Lhotě pozor na vysypaný náklad Sena na dálnici a mezi Bedřichovicemi a Slavíkovicemi, tak tam dejte pozor na vyteklé provozní kapaliny. Projíždějte opatrně, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 10. hodině na Krokodýlu Krokodýl cestovatel přinese další tip na výlet a tentokrát si přijdou na své milovníci starých hradů a romantických zřícenin. Vydáme se na Vysočinu, počkejte si na podrobnosti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Baví se takhle dva policisté a jeden říká, hele, víš, že budou rušit finanční úřad? Prosím tě, co je to za blbost? Jak jsi na to přišel? No, přišel mi od nich papír a na něm bylo napsáno poslední upomínka.

0: Stručně a přehledně.
1: Důležité zprávy pro vás všechny, kteří se chystáte do školy. Věřím, že o posledním prázdninovém víkendu vrcholí přípravy na to, abyste přišli připraveni do školy, ale připravují se i městští strážníci. Jak, tak to nám prozradí jejich mluvčí Jakub Ganem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Začátek školního roku už se připomíná z plakátů, výloh i na internetu a některé obchody zvou k nákupu pomůcek již několik týdnů. I brněnští strážníci se proto samozřejmě na první školní den důkladně chystají, protože jsme znovu vytipovali přibližně 50 škol, u kterých budou dohlížet nejenom první den vyučování, ale ve zvýšené míře až do pátku. I po zbytek roku se přitom snažíme podle kapacit pomáhat dětem až na 30 brněnských přechodech pro chodce. Řidiče po dvouměsíční odmlce žádáme, aby byli od úterý obzvlášť obezřetní. A to nejenom před školami a školkami. Děti můžou být nepozorné a nečekaně jim vstoupit do cesty, vyběhnout spoza autobusu nebo jinak zazmatkovat. Výuka v prvních dnech bývá navíc zkrácená a školáci se vracejí domů dřív. Vyšší pozornost ale budou od motoristů vyžadovat i odpolední hodiny, kdy děti po návratu z dovolených znovu hromadně zamíří do kroužků, do parku a na hřiště. Už doma by děti měly znovu slyšet základní pravidla pro pohyb v provozu a ty nejmenší je vhodné ke škole doprovodit. U prvňáčků se vyplatí začít cvikem ještě před prvním školním dnem. Po cestě je můžou rodiče nebo starší sourozenci upozornit na konkrétní rizika každodenní trasy. Velké nebezpečí znamená i pohled upřený na mobil nebo nasazená sluchátka. Děkuji za pozornost a přeji pěkný den a příjemný poslech Krokodýla.
1: Říká na rádiu Krokodýl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ganem o tom, jak jsou připraveni na tom, aby vaše děti bezpečně dorazily do školy.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
3: e-kondomy.cz Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: Je tu Krokodýl cestovatel a další tip na výlet, zvlášť pokud patříte mezi milovníky starých hradů a romantických zřícenin. Vydáme se na hrad Rokštejn, jeden z historických skvostů Vysočiny.
2: Tato velká hradní zřícenina se vypíná na skalním ostrohu v údolí říčky Brtnice. A kdysi tu stával raně gotický hrad, který byl však přestavěn ve 14. století.
1: A díky plánované stavbě se na hradě prováděly detailní archeologické průzkumy, takže Rokštejn patří k nejlépe prozkoumaným středověkým hradům u nás.
2: A právě při archeologických výzkumech byla v základech věže objevena kostra novorozence. Jedná se o stavební oběť, která měla zajistit bezpečnost a šťastný osud stavby.
1: To zní trošku morbidně. Každopádně k hradu Rokštejnu neodmyslitelně patří údolí říčky Brtnice.
2: Okolí říčky je neosídlené, jen tu a tam zpestřené samotami bývalých mlýnů. Údolím Brtnice vede oblíbená turistická trasa, kterou turisté hojně využívají ve všech ročních obdobích.
1: A zřícenina láká nejen milovníky historie a archeologie, ale i rodiny s dětmi a turisty, kteří hledají klidné místo s nádhernými výhledy do okolní přírody. Takže vyrazte na Vysočinu, na hrad Rokštejn, užijte si to. Za 9 minut 10:30 na Krokodýlu už za chvíli další hity.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Martin Sláma.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Ignorance, jejich přátelská muzika na Krokodýlu přesně o 10:30. I Krokodýl je pro vás přítelem. Rád vám pomůže, pokud nám napíšete na pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Tady Radka, je mi 32 let a pracuji jako učitelka na základní škole v Brně. Touto cestou bych chtěla pomoct své žákyni Sáře, která by strašně moc ráda jela na lyžák, ale maminka je samoživitelka a nemůže si to z finančních důvodů dovolit. Sára by byla navíc jediná ze třídy, která by na lyžák nejela. Proto jsem poprosila Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Výcvik zaplatil a k tomu Sáře zařídil kompletní lyžařskou výbavu.
2: Když jsem do Sáře řekla, tak měla obrovskou radost. Děkuji moc, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky právě teď na rádiu Krokodýl na lince 603 103 103, kterou jsem uvolnil, takže můžete zkusit své štěstí. Dovolat se jako první a komu se to podaří, tak správně tipnout krokodýlí zvuk. A pokud se podaří i tohle, tak od nás máte 118 250 korun. Slušná částka, která je aktuálně v banku soutěže Krokodýlí zvuky, a já se ptám, kdo je na lince? Halo, tady Martin.
2: Zdraví, jak Skýňa ze Slavkova, tady Jaruš.
1: Jaruš, zdravíme do Slavkova. Jak se tam máte, jak si užíváte poslední prázdninový víkend?
2: Tak normálně.
1: Normálně. Chystáte někoho do školy, nebo už to mají všichni za sebou?
2: Nemáte.
1: Takže pohodička. Žádné nervy ani stresy. Možná teď trošku stres, protože dobře poslouchej krokodýlí zvuk. Máš představu, co by to mohlo být?
2: Teoreticky, jo, těch typů padlo už hrozně moc.
1: Je to tak?
2: A já si myslím, že by to mohlo být lámání jedlého papíru.
1: Lámání jedlého papíru. Tak to je něco, co se asi používá v cukrářství, předpokládám.
2: Na dorty, ano. A taky se to normálně koupit v obchodě. Jo. My jsme to jako děcka si kupovali, jedli jsme to. No.
1: Takže to je taková trošku vzpomínka na dětství a možná ti vynese 118 250 korun. Tady je odpověď našeho arbitra. Lámání jedlého papíru, ano nebo ne? 118 250. Bohužel, ne, nevyšlo to. Není to jedlý papír, mrzí mě to, ale dobrá zpráva je, že částka se zvyšuje. Kdybys měla další tip, tak si můžeš zavolat i příště. Měj se krásně. Zdravíme do Slavkova. Hezký víkend, ahoj.
2: Ahoj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
8: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun.
9: 30 000 korun.
8: Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
13: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
14: Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Mějte krokodýla v kapse každý den.
4: Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Kavárna má boky jako skříň a my s blížící se 11. hodinou pro vás máme další zprávy. Míša je tu s nimi.
1: Pěkné dopoledne. Na Sokoláku pokračuje turnaj Brno Beach Pro i dnes, i o tom už za chvíli.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hity na vaše přání na lince 603 103 103 si celou hodinku můžete vybírat. Odstartuje to Dua Lipa. A pak záleží už jen na vás, co si vyberete a komu to necháte zahrát.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes nebe většinou polojasné, sem tam i zvětšená oblačnost, s malou pravděpodobností se mohou vyskytovat i přeháňky a dnešní odpolední teploty 27 až 30 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dobrá zpráva pro Brňany, kteří ve všední dny nestíhají vyřídit si potřebné záležitosti na úřadě. V centru města si je budou moci vyřešit také v sobotu dopoledne, v pondělí a ve středu pak až do 18 hodin. Prodloužená provozní doba se týká mini úřadu v Nádražní ulici. Nový dům pro dětské skupiny otevřeli v Hrušovanech u Brna. Sloužit bude na místo zchátralé školky. Prostor za 110 milionů korun vybudovala obec především z dotací. Právě díky možnosti získání peněz na dětskou skupinu je pro obec výhodnější než mateřská škola. Nizozemský institut pro závislosti a duševní zdraví Trimbos vydal varování před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Testy prokázaly vysoký obsah látky PMMA, která může mít život ohrožující účinky. Odborníci proto uživatele vyzvali, aby tablety za žádných okolností neužívali. Fanoušci plážového volejbalu si na Sokoláku na Brněnské přehradě užívají parádní českou jízdu ženských i mužských párů. Včera odpoledne se na turnaji Brno Beach Pro představilo ve čtvrtfinále hned 8 domácích dvojic a výraznou českou stopu má i dnešní semifinále. Fanoušci se mohou těšit na nasazené jedničky Markétu Svozilovou a Marii Sáru Štochlovou. V mužském semifinále třeba na Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Rádiu Krokodýl v Brně, na Lesné, v Okružní ulici. Pozor, nehoda, srazilo se tam osobní auto s cyklistou. Na Hodonínsku ve Tvarožné Lhotě si dejte pozor na vysypaný náklad sena na silnici a podobná situace také v Medlově, tam zase je rozsypané velké množství skla na vozovce, tak projíždějte opatrně a pokud máte další informace, my máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme po 11. hodině, na Krokodýlu začínají hity na vaše přání, k dispozici je vám linka 603 103 103 a první hit zahrajeme všem vladěnám. K dnešnímu svátku přejeme všechno nejlepší.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď

Krátce po 11. hodině tohle taky Dua Lipa, no a na Krokodýlu odstartovali hity na vaše přání. Já jsem Milan Krovot, no a na lince 603 103 103 budu hrát podle vás.

0: Hity na přání.
1: No a v hitech na vaše přání tady u nás na Krokodýlu už míříme na telefon a tam zdravíme Pavla. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Volá Pavel Janča z Velkého Meziříčí spečovatelského ústavu a dneska bych chtěl poděkovat všem těm směrtem Meziříčím pomáhali a byli to manželé Liškovi, manželé Vyvlákovi, samozřejmě byli pan Rosa, který mě vez dvakrát, pan Šabacký taky a chtěl bych poděkovat všem, kteří jsou takový hodní, že nám takovým těm už starým lidem pomáhají. A hlavně bych chtěl poděkovat Brnu, samozřejmě do Slavkova a do Velkého Meziříčí a do Sazonína, paní starostce a díky vám za to všechno, že jste takový, jako jste. Díky moc celému Rádiu Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603.

0: na psání.
1: Jelena Klidná jako voda tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a opět míříme na telefon, a koho tam zdravíme?
2: Hezkou neděli, tady je Marek, který u Nojma.
1: Nazdar, Maro, tak co dáme, komu to pošleš?
2: No, Šilderen Robert Miles, pošlu to pro vás do rádia a pro mojeho bráchy, který řídí kamionák, takže Danku, moc tě mám rád, zdravím tě a jsem tvůj brácha nejlepší.
1: Tak jo, my zdravíme tebe, taky tvého brášku, užijte si to, zdravíme na Znojemsko, kde se Krokodýl ladí na 96,2 FM. Měj se krásně, ahoj. Hity na vaše přání, na lince 603-103-103 pokračují. Teď už taky Robert Miles, nejen pro celé Brno, ale taky Jižní Moravu. Tak si to užijte.

0: Hrajeme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Beners, které jsme hráli nejen pro Ivanku z Chrlic, která by chtěla zahrát nejen pro Mišáčka do Líšně a pro jeho rodiče. Tak moc zdravíme, no a na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš. Rádio Krokodýl. Milan Krogot. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
2: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl.
2: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program Po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Hity na psání.
1: 11 hodin 31 minut k tomu hezké nedělní dopoledne jste s Krokodýlem, jsou tu hity na vaše přání. No a na lince 603 103 103 hrajeme podle vás, tak si nechte zahrát i váš oblíbený hit. Teď už taky posíláme Eda Šírená pro celé Brno a Jižní Moravu. Užijte si tak trošku pohodičky, klidu a romantiky a přejeme, ať ten dnešní oběd rozhodně vyjde, pokud děláte nějakou tu dobrotu.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.

0: Time.
1: Hrajme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Ed Sheeran, no a my už z Krokodýla zdravíme taky na Jihlavsko, kde se Krokodýl ladí na 102,3 FM. Zdravíme přímo do Dobronína, odkud nám psala Mirka, že nás zdraví do studia, no a nejen písničku pro nás, ale taky pro všechny, kdo poslouchají Krokodýla, přála si činasky, tak jedny činasky tu máme, tak Mirko, moc zdravíme, díky, že jsi s námi i na Jihlavsku, užívej nedělní dopoledne a už ti tam hrajem. Ahoj.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Činasky, potkal jsem tě po letech tady u nás na Krokodýlu v Hitech na vaše přání. No a na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
2: Nechoď do té vody!
3: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
1: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
4: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
5: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Hity na psání.
1: No a v hitech na vaše přání na Krokodýlu jsme zpátky a teď už taky zdravíme na telefon a tam by měl být Lukáš. Luky, ahoj.
2: Dobrý den, tady Lukáš Hala ze Slavkova. Momentálně poslouchám Bebit Čitik na chlupě pokres Prostějov a chtěl bych prosím písničku Poberťák Xindla X. Chtěl bych to pro vás do rádia, pro moji rodinu a pro Slavkováky, co poslouchají teďkom.
1: Tak jo, jdeme na to, moc vás tam zdravíme, užij si to a Xindl X už ti hrajeme. Užij si to a hezké dopoledne a měj se krásně, ahoj.
2: Děkuji.
3: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám,

0: a hity na přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu. Připravena je Tina Turner a koho zdravíme na lince?
2: Tady Pepa, tohle je ze Zamlejna, jako jo, nechávám to zahrát všem, co to poslouchají, to rádio, chtěl jsem českou písničku zahrát našim lidem, no ale tak všem lidem a tohle dětskám, co do školy půjdou, no.
1: Tak, jo? Držíme jim palce a tím to utíká pro tebe, pro tvoje kamarády, přátelé, Tina Turner, tak si to užijte a měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.

0: na přání.
1: Tina Turner, The Best, tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a před námi taky další volající. A koho máme na lince?
2: Dobrý den, u telefonu Míša.
1: Nazdar, Míšo. Bonnie Tyler připravená, komu ji necháš zahrát?
2: Svému manželovi Drahošovi, že má takovou velkou trpělivost se mnou. A hlavně uctit památku Bonnie Tyler.
1: Jdeme na to, užij si to, díky, že jsi s námi, hezkou neděli a měj se krásně, ahoj.
2: A vy taky, naschanou.
1: Bonnie Tyler nejen pro celé Brno, ale taky Jižní Moravu. No a zdravíme z Krokodýla také Michala Bajkerose do Líšně. Navíc taky Pepu a jeho snoubenku. No a přidám k tomu ještě pozdrav od Lukáše, který zdraví Jarouška do Hodonína. Tak si to užijte, krokodýláci. Bonnie Tyler před pravým polednem tady u nás na Krokodýlu v hitech. Na vaše přání.

0: Bonnie Tyler tady u nás na Krokodýlu krátce před pravým polednem. Vítek na vaše přání. No a teď už taky je ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami.
1: Já vám přeji pěkné poledne. Lávka, která propojí břehy Svratky v Židlochovicích. Více už ve zprávách.
2: To nejlepší po ránu.
3: Ahoj, já jsem Tonda.
4: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
3: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
4: Toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
3: a na procvičení brněnského hantecu.
4: Také soutěžíme o prachy na ruku.
2: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po pravém poledni to nejlepší z hitu Krokodýla dorazí Leone. Přidáme Michaela Jacksona. A nebude chybět Miraj.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď už ale taky vyrážíme pohledem na počasí, co se týče centra Brna, tak aktuálně 28 stupňů Celsia se sluníčkem, no a meteorologové předpověděli nejvyšší teploty k 30 stupňům Celsia.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Břehy Svratky v Židlochovicích na Brněnsku propojí 50-metrový most. Kovovou konstrukci o váze 72 tun včera usadil na místo jeřáb. Přihlíželi desítky lidí, od dětí po seniory. Mnozí si kvůli pohodlí přinesli skládací židličky. Most jim za několik měsíců výrazně zkrátí cestu z pravobřežní části města třeba na nákupy do supermarketu. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Maďarsko si včera připomnělo 500. výročí bitvy u Moháče a premiér Péter Maďar při této příležitosti zdůraznil, že Maďaři se dokázali i z této katastrofální porážky zotavit. Bitva u Moháče v roce 1526 byla rozhodujícím osmanským vítězstvím, které vedlo k rozpadu středověkého uherského království. Zahynul při ní i český, chorvatský a uherský král Ludvík Jagellonský. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa neobhájil titul na 500 metrů. Český reprezentant, jenž bojuje s nemocí, skončil v pozadí čtvrtý.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, víme, jak se jezdí. Začneme Brnem, v tuhle chvíli projedete Brnem bez větších problémů, nicméně pozor na policejní hlídky, na které narazíte například v ulici Libušina třída, anebo taky v ulici Dlouhá. Kde je to horší, tak ještě se nám v Brně Židenici Gajdošově ulici ve směru na Maloměřice dořešuje střet dvou osobních vozidel, ale měli byste tam už projet bez problémů. Kde si postojíte, tak to je dálnice D1, pokud jedete z Brna na Prahu 187 km. U Popůvek. Tam došlo ke střetu dvou osobních vozidel. V tuhle chvíli je zhruba asi 7-kilometrová fronta. Zdržení sice okolo 15 minut, ale může tam to zdržení narůstat. Tak hodně trpělivosti a pevné nervy. Jinak zdravíme taky na Svitavskou, kde se Krokodýl ladí na 96,3 FM a to u Jedlové ve směru od Poličky. Tam se dořešuje nehoda dvou osobních vozidel. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Je krátce popravujeme poledně hezkou neděli a dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu z krokodýla přeje Milan Krobotno. A pokud ještě nemáte tip na dnešní den, kam vyrazit, tak si na to počkejte. Do té doby další hity, tak si to užívejte a díky, že jste ve společnosti krokodýla.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. A to se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.
3: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

0: cestovatel.
1: No a na Krokodýlu už taky tip na dnešní poobědní výlet. No a společně se vydáme do jedné z nejznámějších jeskyní na Moravě, a to do jeskyně Pekárna, která se nachází na skalním ostrohu nad soutokem říčky a Ochozského potoka. Jinak je to známá archeologická lokalita, proslulá nálezy pravěkých kamenných i kostěných nástrojů a hlavně rytin na kostech zvířat. Mimochodem, jeskyně Pekárna dostala jméno podle tvaru chlebové pece a je tvořena 64 metrů dlouhou chodbou, která je téměř celá osvětlená denním světlem pronikajícím 23 metrů širokým a 6 metrů vysokým vstupním portálem. Možností, jak se do Pekárny dostat do téhle jeskyně, je několik. Nejjednodušší autem na parkoviště Hádek nedaleko Ochozu u Brna a poté pěšky údolím Říčky až po samotnou jeskyni. Jinak k jeskyni se bez problémů dostanou i rodiny s kočárkem. Tak pokud ještě nemáte tip, kam vyrazit, tak možná jeskyně Pekárna tím správným typem. 12 hodin 22 minut k tomu.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
2: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
4: Je-li po Akučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Eva Farná, verze 02 tady u nás na Krokodýlu. Hezké nedělní odpoledne, 12 hodin, téměř 30 minut k tomu, no a před námi další hity Charlie XCX, anebo taky Karma. No a stále, krokodýláci, vybíráme prvňáčka Rádia Krokodýl. Ještě předtím ale budeme pomáhat.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Petra a je mi 35 let, jsem z Brna. Chtěla jsem pomoci svým přátelům, manželům Vránkovým. Je to starší manželský pár, je jim přes 90 let a jsou velmi vitální. Jejich velkým přáním bylo jít na koncert jejich oblíbeného orchestru Glena Millera. Lístky byly ale moc drahé a nemohli si je dovolit. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro manžele Vránkovi lístky na koncert zajistil.
2: Koncert pro ně byl obrovským zážitkem. Měli velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Ano, krokodýláci, stále tady hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, protože prázdniny už se pomaličku, ale jistě chýlí ke konci. No a i vy máte možnost se do naší výzvy prvňáčka Rádia Krokodýl stále zapojit. No a tím, že se zapojíte a vybereme vás nebo vašeho prvňáčka, tak ten dostane výbavičku do školy, taky dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze naše krokohlídka. No a pokud byste i vy chtěli, krokodýláci, aby to byl právě ten váš prvňáček, tak stále nám můžete napsat e-mail na studio@krokodil.cz, jméno prvňáčka, taky odkud je, no a krátký příběh o něm, na co se nejvíc do školy těší a proč by právě jeho měla naše krokohlídka doprovodit do školy. Nezapomeňte na telefonní kontakt, no a pak už počkejte pouze na volání ze studia Krokodýla a zjištění, že to je zrovna právě ten váš prvňáček. Tak pište studio@krokodil.cz, stále vybíráme prvňáčka Rádia Krokodýl a moc se těšíme.
0: Prvňáček Rádia Krokodýl. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Ladislava Charvátová, jsem starostkou obce Perna. V naší obci platí od poloviny června do poloviny září opatření obecné povahy, které říká, že se zakazuje používat pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu k zalévání.

0: zalévání zeleně, mytí automobilů, napouštění bazénů a tak dále. My jako obec se snažíme v tomto suchu zeleň udržovat, máme obecní studnu a tak zaléváme stromy a záhony.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
7: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
8: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: za hitem z Krokodýla i před 13. hodinou, no a ve studiu taky Míša Kupská s dalšími zprávami. A o čem budou?
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. Obávaný brněnský Bronx chtějí změnit na Harlem. I o tom už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: No a i po 13. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla Dua Lipa. Taky Soul Asylum. Nebo si dáme kabáty. Za 10 vteřin je to 13. hodina.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean. Za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a v centru Brna na jižní Moravě aktuálně sluníčko s teplotou okolo 30 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Závislosti, nepořádek v ulicích, dopady na vzdělávání nebo nedostatek zeleně. Takové problémy podle zástupců městské části Brno-Sever trápí oblast brněnského Cejlu. V budoucnu by mohla jít cestou amerického Harlemu. Zatím je lokalitou, která láká developery i nové podniky, ale řada Brňanů z ní má obavy. Žákům základních a středních škol začne v úterý po dvouměsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. NASA má dnes v plánu do vesmíru vyslat teleskop, který má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Cílem je během minimálně pětileté mise studovat mimo jiné exoplanety či temnou hmotu a energii. Francouzská tenistka Diane Parryová získala v Monterey první titul na okruhu WTA. Ve finále porazila 6-4, 0-6, 6-3 druhou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie, která v pátek zastavila tažení Nicoly Bartůňkové. 20-letá Češka nedotáhla semifinále s Mertensovou z vedení 6-1 a 3-0.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme taky na silnice, víme, jak se jezdí, jsou tu nejrychlejší dopravní informace a pozor, v Brně Jihlavská ulice směrem na Popůvky, tam zasahují hasiči u požáru osobního auta. Zdržíte se tam okolo 10 minut, tak pozor na to. Jinak se jdeme podívat na dálnici D1, stále se nám to štosuje u Popůvek na 187. kilometru. Dořešuje se tam totiž nehoda dvou osobních vozidel a to zdržení je tam v tuhle chvíli stále okolo 10 minut. No a komplikace máme taky na Blanensku u Horního Poříčí ve směru od Křetína. Tady se srazila dvě osobní auta, provoz v místě zpomaluje. No a dávejte si taky pozor na trase z Brna na Svitavy před Lipůvkou, tady zasahují záchranné složky u střetu osobního auta s cyklistou, i tady počítejte, že doprava zpomaluje.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: I po 13. hodině na Krokodýlu Milan Krobot s vámi, no a vzhledem k tomu, že se nám blíží nový školní rok, tak jsme se těch našich zlatíček ptali, proč vlastně musíme a chodíme do školy.
1: Protože nejsme chytrý ze školky a musíme chodit do školy.
0: Víc odpovědí za malou chvíli, do té doby další hity, tak si užívejte nedělní odpoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Na Krokodýlu už taky naši nejmenší posluchači, naše Zlatíčka Krokodýla, kdy jsme vyrazili do školky v Krpoli, abychom se těch našich nejmenších zeptali na to, proč chodíme do školy. Tak co vy na to, Zlatíčka?
2: Aby jsme uměli psát, anebo aby jsme uměli číst.
3: Aby jsme uměli písmenka.
4: Já umím číst a psát a taky, aby jsme se tam učili.
5: Protože nejsme chytrý ze školky a musíme chodit do školy.
6: Musíme chodit do školy, aby jsme se naučili číst, psát, počítat.
7: Do školy chodíme, aby jsme byli chytří, aby jsme se všechno naučili.
8: Do školy chodíme proto, aby jsme se naučili nové věci.
1: Tak to slyšíte sami, tolik naše Zlatíčka, když jsme se ptali dětí na to, proč chodíme do školy. No, krokodýláci, příští týden už to celé odstartuje. No a nezapomeňte, že stále také hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Tak tam přihlaste třeba toho svého.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
9: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Rádio Krokodýl. Milan Krogot. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
10: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
11: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
13: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
14: That's Helen Doran English.
13: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
14: Come and join us!
13: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Pouštíme vám hit za hitem z Krokodýla, 13 hodin 32 minut k tomu, no a my už zdravíme taky do Znojma, kde se Krokodýl ladí na 96,2 FM. Tam totiž představili, nebo spíš chystají, nový parkovací systém. No a proběhlo také veřejné projednávání s tím, že jakékoliv připomínky, dotazy či návrhy mají možnost obyvatele zasílat do 30. září. Tak my zdravíme nejen do Znojma, kam posíláme to nejlepší z hitů.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Já se jmenuji Lukáš Červinka a jsem místostarosta obce Horní Věstonice. U nás jako na mnoho dalších místech se vlastně nesmí používat voda na závlahu, nesmí se dopouštět bazény, jelikož té vody je opravdu málo, takže musíme být teď s tou vodou opatrní a šetřit.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu, krokodýláci, právě teď v tuhle chvíli hrajeme na krokodýlu o 118 300 korun v naší soutěži Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. No a kdo se mi na linku 603 103 103 dovolá jako první, to má možnost zkusit a tuhle parádní částku si odnést. Tak jdeme na telefon. Krokodýl, kdo tam?
2: Dobrý den, tady Ondra z Brna.
1: Ondro, my tě zdravíme, seš někde na cestách?
2: Ano, teď jsme vyrazili do Vyškova, do toho leteckého muzea.
1: Jo, takhle, tak si to tam moc užijte, tam to moc dobře znám. Šťastnou cestu a hlavně opatrně. No a pokud jsi připraven soutěžit, tak 118 300 ve hře. Za případný tvůj správný tip, tak pojďme na to, co myslíš, že je náš krokodýlí zvuk?
2: Tak já si myslím, že to je míchání karet. Palíčku karet.
1: Podle tebe zní míchání karet takto. No a náš arbitr říká, že tvá odpověď je... Tak Ondro, míchání karet to není.
2: Není, nevadí.
1: Nevadí,
2: držím... Zkusím se něco lepšího.
1: Držím palce třeba příště, měj se krásně a užijte si to. Ahoj.
2: Díky, ahoj.
1: Tak krokodýláci, ani tento tip to nebyl. Myslím, že míchání karet už tu dokonce několikrát bylo. No každopádně dobrá zpráva pro vás, pro všechny ostatní. Náš krokodýlí bank opět o něco navýšíme a vy to máte možnost zkusit zase příště. Tak si počkejte na výzvu, dnes ještě rozhodně soutěžit budeme.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
6: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
7: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
6: A mytí oken?
7: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
8: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
10: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
11: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
12: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
13: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den.
14: Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nás.

0: Karel Gott, Charlotte Ella Gottová a Srdce nehasnou tady u nás na Krokodýlu krátce před 14. hodinou. No a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami.
1: Přeji vám hezké odpoledne. V Brně končí většina letních výluk. Více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 14. to nejlepší z hitů Krokodýla, David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Nebude chybět ani Cranberries. A možná bude čas na dobrý kafe.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat na hvězdy se.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teď je každopádně čas taky na počasí. Co se týče Brna a Jižní Moravy, tak Brno aktuálně se sluníčkem a teplota téměř 30 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně se od úterý 1. září změní trasy některých linek MHD. Skončí většina letních výluk a linky se z velké části vrátí do svých původních tras. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka 1. Větších změn se týká vedení autobusových linek okolo výstaviště. V Pozořicích na Brněnsku zmizel v uplynulých dnech více než kilometrový úsek se sloupy a kabely elektrického vedení. Energetici toto vedení zakopali při rekonstrukci chodníků pod zem. Ulice přišla o nepěkný baldachín z kabelů, navíc je vedení podzemí bezpečnější a při bouřkách i mnohem méně poruchové. Krásnější je i Hulín a v UNESCO zapsaná Telč. Noční střelba ve švýcarském Aarau si vyžádala jeden lidský život a 5 vážných zranění. Po pachatelích policie pořád pátrá. V okolích střelby se stále nachází větší množství policistů a záchranářů. Situaci monitoruje také armádní vrtulník. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky všechny řidiče na silnice, sledujeme za vás dopravu a víme, jak se jezdí. No a v tuhle chvíli Brnem projdete bez větších problémů. Co se týče dálnice D1, tak ta už se víceméně uvolnila, odšpuntovala a kolem Brna byste měli projet víceméně bez zdržení. Co se týká dalších komplikací, tak D52, 14,5 km u Rajhradu směrem na Pohořelice, tady dejte pozor na nepojízdné auto. No a jdeme se podívat ještě na Břeclavskou, kde nás ladíte na 99,1 FM. Mezi Velkými Bílovicemi a Trkmanským dvorem tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel. I tady počítejte s komplikacemi. No a dívám se ještě na jednu nepříjemnost, na kterou narazíte, a je to na Blanensku nebo u Blanska na silnici číslo 37937. Tam by mělo havarovat vozidlo do příkopu, v tuhle chvíli jede na místo policie, tak pokud budete mít o tomhle místě více informací, tak nám určitě dejte vědět na naši linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Je krátce po 14. hodině, hezké nedělní odpoledne s Krokodýlem, přeje Milan Krobotonov a za malou chvíli opět tip, kam vyrazit se svou rodinou či přáteli. Tak si na to počkejte a do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit?

0: cestovatel.
1: No a na Krokodýlu už máme pro vás opět tip, kam vyrazit dnes odpoledne a užít si tak parádní den relaxu a pohodičky. No a co takhle krokodýláci vyrazit do benediktinského kláštera v Rajhradě? Tenhle klášter byl založen v roce 1405, patří mezi nejstarší a nejznámější na Moravě, no a taky nejkrásnější. Mimochodem původní románskou a gotickou podobu přepsal v 18. století na současný barokní komplex slovutný architekt Jan Blažej Santýny Eichl. Mimochodem ke klášteru se dostanete za pár minut z Brna například vlakem a také sem vede mezinárodní cyklotrasa Brno-Vídeň. No a strávit tu klidně můžete celé odpoledne a nudit se tam rozhodně nebudete. Tak pokud ještě nemáte tip, kam vyrazit, tak možná benediktinský klášter v Rajhradě je tím správným tipem.
0: Krokodýl cestovatel.
1: No a jdeme si taky srovnat čas a 14 hodin 24 minut k tomu.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Radio Krokodýl. Milan Krogot. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
2: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je-libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Radio Krokodýl.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
9: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
8: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
10: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
11: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Kapitán Demo a Zlatíčka, no a před námi to nejlepší Michael Jackson, anebo také Los del Rio, tak si to nenechte ujít. No ale ještě předtím se jdeme podívat, komu už jsme na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Elena, je mi 62 let a jsem z Brna. Rádio Krokodýl poslouchám už mnoho let a vidím, že pomáhá. Jsem v plném invalidním důchodu a mám v pěti svoji vnučku Martinu, která je 10 let. Která je vážně nemocná a na 12 měla druhou operaci nádoru mozku a stala se 4letá holčička. Bydlím s vnučkou v garzonce, jsou prázdniny a chtěla bych Martince dopřát nějaké zážitky. Nemůžeme si je ale dovolit a proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
3: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Martinka s babičkou vyrazí na koupaliště Riviera, do akvaparku, do kina, na pizzu, do šmoulí vesničky a čeká je ještě spousta dalších skvělých zážitků.
2: Když se Martince řekla, co všechno nás v letě čeká, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Ano, je to tak, sledujeme za vás dění tady u nás v Brně. No a v tuhle chvíli míříme na Brněnskou přehradu, respektive na hráz Brněnské přehrady, protože tu čeká úplná uzavírka. Chystá se totiž rekonstrukce, no a od konce září do prosince by měla být jak pro auta, tak i pro pěší tahle hráz zcela uzavřena. Auta tím pádem budou muset objížďkou přes Kníčky a Rozdrojovice, no a prochod se sice zůstane zachován přístup po schodištích na obou stranách hráze, ale i tak počítejte s omezením. No a částečná uzavírka ta odstartuje podstatně dříve, už 31. srpna, potrvá do 14. září a potom ta celá velká uzavírka bude od 29. září. Tak s tím, krokodýláci, počítejte.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co

0: děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
4: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
5: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
0: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Shakira, Waka Waka, tady u nás na Krokodýlu krátce před 15. hodinou, no a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami. O čem budou, Míšo?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevírají poprvé zdarma. Více už ve zprávách.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: kuponky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
4: I po 15. hodině to nejlepší z hitů Don Omar Lucenzo. Nebude chybět ani Bon Jovi. A budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dorazí Tereza Mašková a Marek Lambora.
5: Když vidím náš tíbe, jsme jak kniha z dvou stran.
4: Tak... Teď už ale počasí.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
4: V Brně stále se sluníčkem, aktuálně téměř 31 stupňů Celsia, jinak meteorologové předpověděli teploty na dnešní noc mezi 18 až 15. No a zítřejší den očekáváme převážně velkou oblačnost se srážkami, lokálně i bouřky, jinak odpoledne se bude opět vyjasňovat a teploty mezi 25 až 28 stupňů Celsia.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Policisté před začátkem včerejšího fotbalového utkání mezi domácí zbrojovkou Brno a Zlínem vyjížděli do centra města k potyčce, do níž se zapojila necelá stovka fanoušků obou klubů. Většinu účastníků konfliktu se policii podařilo ztotožnit. Nikdo nehlásil zranění a podle dosavadních informací nevznikla ani žádná škoda na majetku. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevírají poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Národní památkový ústav spustil pro volné vstupy registrace. Podle ministerstva zájem předčil očekávání. Nizozemský institut pro závislosti a duševní zdraví Trimbos vydal varování před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Testy prokázaly vysoký obsah látky PMMA, která může mít život ohrožující účinky. Odborníci proto uživatele vyzvali, aby tablety za žádných okolností neužívali. Fotbalisté Artisu Brno se po obratu v 6. kole v Pardubicích dočkali první ligové výhry a po vítězství 2-1 odskočili domácím v neúplné tabulce o 3 body na 13. příčku. Východočeši na první výhru nadále marně čekají.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a Brnem v tuhle chvíli projedete bez větších problémů. D1, D2 průjezdná taktéž, nicméně kde jsou komplikace, tak to je na Znojemsku, kde nás ladíte na 96,2 FM a to v Konicích ve směru na Popice. Tam zasahují hasiči u požáru Louky, no a v tuhle chvíli je tam silnice neprůjezdná. Jinak jdeme ještě na trasu z Brna na Svitavy a to do Letovic. Pražská ulice tady bourala dvě osobní vozidla, počítejte tam s omezením provozu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krátce po 15. hodině, no a ve studiu Krokodýla už se připravuje a těší se na vás Míša Rotrová, která se s vámi mrkne nejen na brněnské Hantec, ale stále vám taky připomene, že hledáme prvňáčka rádia Krokodýl. No a co pro to udělat, tak to vám prozradí v této hodince, tak si na to počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

0: tonight. Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Právě

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: A na Krokodýlu teď už taky brněnský Hantec a spolu se mnou Honza Žanek Hlaváček a jdeme se podívat na další zajímavé slovní spojení. Žanku, vítej.
2: Bytelný den, Karlovci. Dneska vám hoku do placu frázu, co to znamená těžce kořit mapu.
1: Tak Brňáci, víme nebo aspoň tušíme, co to je?
3: Těžce kořit mapu? A dumat nad něčím, přemýšlet, strašně dlouho rozmýšlet.
4: Chyba ve vzdělání. Znat místní titul.
5: Těžce kouřit mapu, studovat mapu, hledat něco v mapě, těžce?
1: No, tak řekla bych, že úplná správná odpověď tam nebyla. Žanku, prosím tě, tak nám to tedy prozrať.
2: Tak si myslím, že jste určitě všichni uhodlí, že těžce kouřit mapu znamená dobře vědět, o co go, neboli správně česky, o co jde. Těžké gratulovanec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
6: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Krokodýlí zvuky. Pravdou do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
7: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
8: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodýl.cz.
9: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
10: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Radio Krokodýl.
11: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
12: That's Helen Doran English.
11: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
12: Come and join us!
11: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
3: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
2: A mytí oken?
3: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
4: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
5: Je dobré mít se s kým probouzet.
6: To nejlepší po ránu.
5: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Máme 2 minutky po 3:15, no a z krokodýla teď zdravíme taky do Židlochovic. Tady mají nový most, velkou kovovou konstrukci dneska usadil na místo jeřáb, no a místním zkrátí cestu z pravobřežní části města třeba na nákupy. Tak tedy zdravíme nejen židlochovické a posíláme právě teď z krokodýla Enrika Iglesiase.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, tak už je to opravdu za rohem, blíží se nám další první školní den. No a nejzajímavější a nejdobrodružnější bude asi zřejmě pro všechny prvňáčky. A my pro vás i letos máme naši už takovou tradiční výzvu, kdy hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. A tomu našemu prvňáčkovi, vítězi naší soutěže, připravíme den, na který jen tak nezapomene. Jednak dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně celou rodinu. Ho pěkně do školy přiveze naše krokohlídka. Tak se přihlašte, napište na e-mail studio@krokodil.cz, tam pochopitelně napište jméno prvňáčka, odkud je, napište o něm nějaký krátký příběh, na co se nejvíc těší do školy, proč bychom právě jeho měli vybrat a odvést do školy. Zkrátka něco, čím zaujmete, no a taky nezapomeňte na telefonní kontakt. Dneska už konečně budeme vybírat, takže poslední šance přihlásit právě vašeho prvňáčka a já vám držím pěsti.
0: Radio Krokodýl. Českou republiku trápí sucho. Radio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Anna Humlová, jsem starostkou obce Brod nad Dyjí a proti suchu bojujeme tím, že sázíme stromy a keře v extravilánu a intravilánu obce.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Radio Krokodýl.
3: Chytré lidi.

0: Vánoce, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
1: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
0: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Nechoď do té vody.
4: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
5: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavánikrokodýl.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
8: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Na krokodýlu chvíli před 16. byli Joel, no a teď už taky čas na další čerstvé zprávy, které dneska chystá Míša.
1: Přeji vám pěknou neděli. Ze spálené v Brně je opět u synagogy. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity po čtvrté, co třeba? Rozjede to tady Avicii. Taky nám zaspívá Madonna. A z českých hitů Eva Farná, Miraj, Vzpomeneš si. Za půl minuty je 16 hodin.
3: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska opět krásné, letní, v centru Brna měříme 31,5 stupně Celsia, třeba Břeclav hlásí necelých 31, směr Vysočina tam spíše okolo 28 maximálně. A jaký že bude zítřek na jižní Moravě? Čekáme velkou oblačnost, strážky, lokálně i bouřky. Odpoledne toho bude ubývat a dost možná už bude i polojasno. Nejvyšší teploty zítra 25 až 28.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Spálená ulice v Brně se vrátila k historickému názvu U synagogy. Ulice lemuje jižní stranu parcely, na které stávala brněnská velká synagoga. Po okupaci ji vypálili nacisté. Letos archeologové odkryli, prozkoumali a znovu zasypali základy stavby. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči Česku nedozvěděl od nich, ale z médií. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Maďarsko si včera připomnělo 500. výročí bitvy u Moháče a premiér Péter Maďar při této příležitosti zdůraznil, že Maďaři se dokázali i z této katastrofální porážky zotavit. Bitva u Moháče v roce 1526 byla rozhodujícím osmanským vítězstvím, které vedlo k rozpadu středověkého uherského království. Zahynul při ní i český, chorvatský a uherský král Ludvík Jagellonský. Pro hvězdného slovinského cyklistu Tadeje Pogačara skončila Vuelta po pádu v 8. etapě. Jednoznačný lídr závodu měl nehodu zhruba 33 kilometrů před cílem a s krvavými zraněními na levém rameni a v obličeji musel odstoupit.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Pojďme se podívat na to, jak to v tuto chvíli jezdí. Přímo v Brně bez komplikací tady nemáme hlášeny žádné problémy ani žádná zdržení. Ovšem pojďme se podívat na nehodu, která se stala na trase z Brna na Svitavy. Je to za Letovicemi v Pražské ulici, tady počítejte s omezením. Dále potom pozor, zasahují nám hasiči u požáru Louky na Znojemsku v Konicích, je to ve směru na Popice a aktuálně je místo úplně neprůjezdné. Další nehoda potom střed auta a dvou motorkářů na Blavensku, Úvranové směrem na Letovice, jsou tam záchranáři a provoz v místě zpomaluje. Dávejte na sebe na cestách pozor, no a pokud byste měli nějaké další aktuální info, tak nám prosím volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tři minuty po 16. vám ze studia Krokodýla přeje krásné nedělní odpoledne Míša Rotrová. No a za malý okamžik se s Krokodýlem cestovatelem podíváme na jedno zajímavé místo. Sice se nám prázdniny už chýlí ke konci, ale co říkáte, zítra je taky den, takže pokud hledáte tip na výlet, tak za malou chvíli pro vás jeden budu mít.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.

0: cestovatel.
1: Krokodýláci, a teď tu pro vás s krokodýlem cestovatelem máme jeden tip na výlet. Ano, sice prázdniny už se chýlí ke konci, ale zítra ještě poslední den prázdnin, no a pochopitelně potom třeba i ty zářijové víkendy. My vyrážíme za hranice Jihomoravského kraje na Vysočinu, konkrétně na Žďársko, do Hamrů nad Sázavou. Tam krokodýla ladíte na vlně 96 FM a tady se můžete projít po jedinečném hamerském vycházkovém okruhu, na kterém zhlédnete mnohé zajímavosti. Pod rukama sochaře Michala Olšiaka tady vyrostlo několik originálních soch. V Hamrech, poblíž hlavní silnice ze Žďáru na Havlíčkův Brod, se nachází socha koně, vytahujícího povoz z bažin. Pod rozštípenou skálu na vás čeká 2,5 metru vysoká hlava mamuta. U remízku za Klafarem na hamerském vycházkovém okruhu najdete mamlase a nedaleko benzínové pumpy žabošneka Hamroně. I další Olšiakovy plastiky se nacházejí převážně ve zdejším kraji, třeba v obci Račín, mají přímo u rybníka sochu raka, v Običtově želvu, ve Škrlovicích hrochy. No a v okolí Hamrů nad Sázavou najdete i několik dalších zajímavostí. Jak už jsem zmínila, rozštípenou skálu, což je takový zajímavý skalní útvar, taky se nachází v blízkosti původní šlakhamerský Hamr. Nyní zrekonstruovaný a je pod správou Technického muzea v Brně. Tak si myslím, že je v této oblasti pro každého nějaká ta zajímavost. A teď si ještě pojďme srovnat čas, je 16 hodin 22 minut.
2: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
2: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
3: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
4: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
5: Uni hobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
8: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: Je dobré mít dobré přátelé.
0: Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Na krokodýlu troška romantiky s Jamesem Bluntem. Máme 2 minutky po 5:30 a teď už taky více o tom, že jsme i vaše rádio, které pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Lenka, jsem z Brna a jsem maminka 2,5letého syna Františka. František se narodil jako zdravé miminko, které mělo jen levou nožičku stočenou dovnitř, takzvanou golfovou nohu. Bohužel se ukázalo, že František má více vrozených vad kostry, má proto opožděný psychomotorický vývoj a jsou nutné rehabilitace a terapie, které většinou neproplácí pojišťovna, a tak péče o syna je i velmi finančně náročná. Proto jsme poprosili o pomoc Radio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a František dostal 5 lekcí logopedie v rámci rehabilitačního programu v Klimkovicích.
2: František díky tomu udělal obrovské pokroky. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Na Krokodýlu nám zpívá Madonna, no a za malou chvíli šance pro někoho z vás být o 118 350 korun bohatší. Stačí jenom a pouze u

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: A je čas jít zasoutěžit o peníze, tedy o pořádný balík peněz, protože v banku soutěže krokodýlí zvuky je 118 350 korun. A tuhle částku může někdo z vás vyhrát jednoduše tak, že uhodne náš krokodýlí zvuk. Předtím je ale potřeba se dovolat sem ke mně do studia, což se právě teď povedlo. Komu? Halo, halo.
2: Tady Zdenek, dobrý den.
1: Zdenku, krásné odpoledne. Kde posloucháte krokodýla?
2: Pohořelicích.
1: Zdravíme tedy Pohořelice. Jak trávíte neděli?
2: Sedím na chatě a piju pivo.
1: No tak, to zní úplně ideálně, pohodička. A ještě lepší by to bylo, kdybyste vyhrál těch 118 tisíc. Co říkáte?
2: No, bylo, ale necháme se překvapit radši.
1: Dobře, tak pojďme si připomenout, jak zní náš zvuk. To je on. A teď už se spolu s arbitrem ptám. Co si myslíte, Zdenku, že to je?
2: Já si myslím, že to je poškrabaná gramofonová deska, po které poskakuje jehla.
1: Dobře tedy. Mohlo by to být. Za mě ten zvuk je takový jako podobný, ale je to na našem arbitrovi. Tak se ho pojďme zeptat. Je to zvuk za 118 350 korun, ano nebo ne? Bohužel.
2: Taková to byla pěkná neděla.
1: Zdenku, mohla být lepší, nebude, ale nevadí. Zase někdy příště, jakmile vás něco napadne, dovoláte se, zkusíte to, tak třeba to příště někdy klapne. Každopádně držím pěsti a pěkný zbytek neděle do Pohořelic.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
1: Vážně?
0: Jasně, dej na mě.
2: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProX 2000. ProX2000.cz.
3: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou

0: 50 tisíc.
1: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
2: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
3: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Nelly Furtado dospívává tady u nás na Krokodýlu a 17. hodina se přibližuje. To znamená, že je čas na další čerstvé zprávy. Míšo, vítej.
1: Přeji vám pěkné nedělní odpoledne. Obávaný brněnský Bronx chtějí změnit na Harlem. I o tom už ve zprávách.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A hit za hitem tady bude i po páté hodině, na co třeba se

0: část českých hitů Jelen a jejich Magdalena.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska krásné letní, dá se říci horké. V centru Brna v tuto chvíli dívám se na teploměru něco přes 30, takřka 31 stupňů Celsia. Přes 31 hlásí třeba Břeclav, na Vysočině spíše 6 až 28. A jaký že bude zítřek tady u nás na jižní Moravě? No, převážně velká oblačnost, srážky a lokálně i nějaké ty bouřky. Půjde to od západu a odpoledne už bude oblačnosti ubývat až na polojasno. Vyšší teploty 25 až 28.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Vítejte u zpráv.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Závislosti, nepořádek v ulicích, dopady na vzdělávání nebo nedostatek zeleně. Takové problémy podle zástupců městské části Brno-Sever trápí oblast brněnského Cejlu. V budoucnu by mohla jít cestou amerického Harlemu. Zatím je lokalitou, která láká developery i nové podniky, ale řada Brňanů z ní má obavy. Žákům základních a středních škol začne v úterý po 2měsíčních prázdninách nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadu ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny, například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. NASA má dnes v plánu do vesmíru vyslat teleskop, který má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Cílem je během minimálně 5leté mise studovat mimo jiné exoplanety či temnou hmotu a energii. Francouzská tenistka Diane Parryová získala v Monterey první titul na okruhu WTA. Ve finále porazila 6-4, 0-6, 6-3 druhou nasazenou Elise Mertensovou z Belgie, která v pátek zastavila tažení Nicoly Bartůňkové. 20letá Češka nedotáhla semifinále s Mertensovou z vedení 6-1 a 3-0.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Jak nám to tedy v tuto chvíli jezdí? No tak přímo v Brně bez problémů, ale dávejte si pozor na nepojízdné osobní auto na D1 na 197. kilometru ve směru na Prahu. Je to v koloně v pravém pruhu, takže to není úplně dobrá zpráva. A taky pozor na střed auta a motorkáře na Vyškovsku mezi Bohdalicemi a Manerovém, provoz nám tady zpomaluje. Taky se bouralo na Blanensku u Vranové ve směru na Letovice. Tam jsou i záchranáři, střed auta a dvou motorkářů, takže i tady se zdržíte. A stále máme informaci o neprůjezdné cestě na Znojemsku v Konicích ve směru na Popice. Tam totiž hasiči zasahují u požáru louky. Pro tuto chvíli by to mělo být všechno. Pokud jste na cestách a máte třeba nějaké další aktuální info, tak nám prosím zavolejte a my to pošleme dál.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 17. hodině z Krokodýla. Vám krásnou neděli přeje Míša Rotrová. Zdravím všechny Vladěny, protože ty dneska slaví svůj svátek. A za chvíli spolu se mnou naše malá milá Zlatíčka. Ptát se jich budu na to, proč je moře slané.
1: Protože je v něm stůl.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: Rádia Krokodýl.
1: A po Evě Farné teď na Krokodýlu taky naši nejmenší posluchači, naše roztomilá zlatíčka. Zatím jsme jako vždycky vyrazili do jedné ze školek tady v Brně. No a tentokrát otázka zněla, protože je léto, stále ještě doba prázdnin a dovolených. Děti, proč je moře slané?
2: Protože je v něm sůl.
3: Protože tam někdo nasypal sůl.
4: Protože se dá pít.
5: Protože je tam mlýnek, který mele sůl.
6: Protože třeba by jeden člověk se díval na někoho, kdo něco dělá špatně a takhle by tam nastavil ten kyblík a to by se sypalo do moře a až se to tam úplně rozsaje a zamíchá se to tam.
7: Třeba kam někdo nasypal mouku.
1: Tak jste to slyšeli. Nutno říci, že naše zlatíčka mají opravdu velkou fantazii. Tak pokud se někdo k moři, tam, kde je spoustu soli, chystáte, tak si to moc užijte a z Krokodýla pro vás všechny za chvíli další hity.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balans. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
9: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
10: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Na Krokodýlu Xindl X Mirka Miškechová v blbým věku. Máme minutu po půl šesté, no a představte si, moravský kras slaví 70. narozeniny. Druhá nejstarší CHKO v České republice a zároveň nejrozsáhlejší krasové území u nás. Dodám, že třeba součástí moravského krasu je i 138 metrů hluboká propast Macocha. Každopádně 1100 jeskyní. Speleologové zatím zmapovali v této oblasti. Tak tedy moravský krase, všechno nejlepší k narozeninám a z krokodýla hrajeme další.

0: uškodil bezpečnostní výplň nad Skluzavkou. Hrozí mu pokuta do 50 000 korun. Silně opilá žena, které personál restaurace na jihu Brna odmítl v sobotu nalít alkohol, prý u venkovního posezení před podnikem popadla hliněný květináč a prohodila ho zavřeným oknem do interiéru. Byla tak agresivní, že ji strážníci museli spoutat a nechat převést na záchytnou stanici. Čekají správní řízení. A velké znepokojení kolem jdoucích vyvolal šprýmař v Obřanské ulici. Nakonec podlouhlé hromádky štěrku, která tam ležela kvůli rekonstrukci, zasunul mezi kamení dřevěný kříž. Strážníkům s úsměvem potvrdil, že dojem hrobu záměrně vytvořil z recese. Přesvědčili se, že pod štěrkem se neukrývá nic jiného než tvrdlá půda, a přestože měli pochopení pro mužovu dobrou náladu, požádali ho, ať stlučená dřevěná prkenka odstraní, aby výjev neděsil kolem jdoucí. Fotku najdete na sítích městské policie Brno. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Tak i takovéto věci musí řešit brněnští strážníci, i takovéto žerty. No tak prosím vás, raději si to možná nechte někam jako jinam, někam domů, takové žertování. My zdravíme všechny strážníky do služby a ať to je dneska co nejklidnější. Z Krokodýla k tomu za malou chvíli hrajeme další hity.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
3: Jsem Eliška Volná, starostka města Hrušovany nad Jevišovkou. U nás se dlouhodobě zadržuje voda v krajině tím, že se vysazují stromy. Vysazovali jsme několik lesů, několik tisíc stromů, staráme se o zámecký park. Máme mokřady, máme rybníky, které se chystáme čistit, aby jsme je odbahnili, aby zůstala tam větší množství vody. Díky uvedeným opatřením máme prozatím vody v Hrušovanech nad Jevišovkou dostatek. To neznamená, že bychom s ní neměli šetřit a určitě s ní i občané šetří.
2: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
8: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
9: That's how I learn English.
8: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doron English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
9: Come and join us!
8: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
10: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
3: Mějte krokodýla v kapse každý.

0: 18. hodina se nám přibližuje s Lily Ellen a na Krokodýlu chystáme taky další čerstvé zprávy, které má dneska Míša, tak vítej.
1: Přeji vám hezké odpoledne. V Brně končí většina letních výluk, více už za chvíli.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity po 18. co chystáme? Bude třeba Bruno Mars. Taky pohodová Cyndi Lauper. A z českých hitů třeba Šumperští Opět a Radeček Vloupám se.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska horké na jižní Moravě stále okolo 30, dokonce v centru Brna 31,5 stupně Celsia, 31 hlásí Břeclav, na Vysočině spíše okolo 26. Zítřejší den nás čeká podstatně více oblačnosti než dnes, taky nějaké srážky a lokálně i bouřky. Srážky přijdou od západu přes většinu území, odpoledne jich bude ubývat a odpoledne už by mohlo být sem tam i polujasno. Nejvyšší teploty zítra 25 až 28.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně se od úterý 1. září změní trasy některých linek MHD. Skončí většina letních výluk a linky se z velké části vrátí do svých původních tras. Především se na původní trasu vrátí páteřní tramvajová linka 1. Větších změn se týká vedení autobusových linek okolo výstaviště. V Pozořicích na Brněnsku zmizel v uplynulých dnech více než kilometrový úsek se sloupy a kabely elektrického vedení. Energetici toto vedení zakopali při rekonstrukci chodníků pod zem. Ulice přišla o nepěkný baldachín z kabelů, navíc je vedení podzemí bezpečnější a při bouřkách i mnohem méně poruchové. Krásnější je i Hulín a v UNESCO zapsaná Telč. Noční střelba ve švýcarském Aarau si vyžádala jeden lidský život a 5 vážných zranění. Po pachatelích policie pořád pátrá. V okolích střelby se stále nachází větší množství policistů a záchranářů. Situaci monitoruje také armádní vrtulník. Matěj Lukeš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu, jak to v tuto chvíli jezdí. V Brně celkem bez komplikací, dívám se, že trošičku pomalejší provoz je na Opuštěné a v okolí Zvonařky či Křenové, ale nic hrozného. Pojďme se ovšem podívat na nehodu auta a motorkáře na Vyškovsku mezi Bohdalicemi a Manerovem. Tady provoz v místě zpomaluje a stále máme hlášení o neprůjezdném místě na Znojem v Konicích ve směru na Popice, kde nám hasiči už od odpoledne zasahují u požáru louky. Tak tolik tedy dopravní info, pokud jste na cestách, máte nějaké další aktuální informace, tak neváhejte, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Máme chvíli po 18. hodině na Krokodýlu, s vámi stále Míša, přeji vám příjemný poslední, předposlední prázdninový podvečer, ale poslední nedělní. Ano, prázdniny už se takřka chýlí ke konci, no a pokud přemýšlíte, kam ještě ten poslední zítřejší prázdninový den vyrazit s dětmi, tak co takhle brněnská zoo? I tam se podíváme za malý okamžik.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na krokodýlu Black Milk, modrej dým a je 18 hodin 21 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
3: Za zvířátky s krokodýlem.
0: A za zvířátky můžete vyrazit třeba i ten poslední prázdninový den a k tomu máme pro vás tip ještě na jednu akci, ale podrobnosti už má člověk povolanější, a to mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
4: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes začnu jednou technickou. Omluvte prosím stížené podmínky při vstupu do zoo z důvodu výstavby nového chodníku. Práce potrvají do konce příštího týdne. No a uteklo to jako voda a prázdniny jsou téměř u konce. Druhou možností je pak zavolat ahoj prázdniny v pondělí 31. srpna na středisku ekologické výchovy Hlídka pod Špilberkem od 15. do 17. hodiny odpolední a součástí programu je i vystoupení divadla Koráb. Máme stále co nabídnout, tak se za námi zastavte. Otevřeno máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme ZOO Brno, jsme jedna smečka.
0: Tolik tedy mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich s pozvánkou na zítřek nejen přímo do brněnské zoo. Tak jste srdečně zváni.
2: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
6: Vážně?
5: Jasně, dej na mě.
7: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
2: Rádio Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
8: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
9: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
10: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
11: Uni hobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Rádio Krokodýl. Míša Rotrová.
12: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
13: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
14: Já chci hot dog.
15: Já mám chuť na matcha latte.
16: Taky beru hot dog a klid v autě.
13: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
17: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
18: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
19: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
0: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
6: Je dobré mít někoho.

0: Máme chvíli po půl sedmé a z krokodýla nám zpívají Kvíni. Teď už se pojďme podívat taky na to, že Krokodýl je i vaše rádio, které vám pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Tady Radka, je mi 32 let a pracuji jako učitelka na základní škole v Brně. Touto cestou bych chtěla pomoct své žákyni Sáře, která by strašně moc ráda jela na lyžák, ale maminka je samoživitelka a nemůže si to z finančních důvodů dovolit. Sára by byla navíc jediná ze třídy, která by na lyžák nejela. Proto jsem poprosila Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Výcvik zaplatil a k tomu Sáře zařídil kompletní lyžařskou výbavu.
2: Když jsem do Sáře řekla, tak měla obrovskou radost. Děkuji moc, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, už je to opravdu za rohem, zítra poslední prázdninový den, no a potom už, milé děti, hurá do školy. A někteří z vás půjdou úplně poprvé, prvňáčci Rádia Krokodýl. No a jeden z vás, ten opravdový prvňáček Rádia Krokodýl, to bude mít s plnou parádou. Dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou do té školy odveze naše krokohlídka. Vítěz tedy dostane tohle všechno a jak se přihlásit, napište na studio@krokodil.cz jméno prvňáčka, odkud je, nějaký krátký příběh o něm a telefonní kontakt. Držím vám pěsti, už dnes budeme vybírat prvňáčka Rádia Krokodýl, takže máte opravdu poslední šanci.
0: Rádio Krokodýl. Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
3: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus. 700

0: 078 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
1: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
2: Radio Krokodýl. Hit

0: Dobrý večer, tady Krokodýl a jeden šťastný chlap po Míši Rotrové už zdraví Zbyněk Kloucký. Jak se máte? V neděli večer, 7. večer v týdnu je tady a my už chystáme další vysílání, tak pojďme na.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jamilia Superstar.

0: A nebo si dáme no name žili. Rozhodně to zkuste i nadále s Krokodýlem. Máme největší hudební výběr a už chystáme hit za hitem. No a čas říká, že je tady 7. podvečerní.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ještě stále letní a prázdninová, ale pojďme se podívat na zítřejší pondělí, poslední prázdninový den. Bude zataženo, může i jemně sprchnout, ale letní teploty nás čekají a možná i to sluníčko sem tam vysvitne. Takže odpoledne až 26, noční teploty kolem 17 stupňů Celsia.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Zatím je to naštěstí naprosto v klidu v neděli večera, to je dobrá zpráva. Nicméně na Znojemsku v Konicích ve směru na Popice zasahují hasiči u požáru louky a místo je proto neprůjezdné. A ještě taky připomínám, že na trase ze Svitav na Brno za odbočkou na Krhov je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici. Šťastnou, stále navracející se prázdninovou cestu přeje Krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

po 19. už nedělní večerní krokodýl, tak pojďme na to. No a opravdu sucho stále pokračuje, stejně jako léto, a potok Bílá voda vyschnul. A není to dobrá zpráva pro raky a ryby, tak na to za chvíli mrkneme. Hezký večer, přeje krokodýla Zbyněk Loucký, tak pojďme, užívejte.

Krokodýle, jsme vaše rádio. A v neděli večer se podíváme na všechny nejzajímavější zprávy celého týdne a tak vám už za chvíli Krokodýl poví, že potok Bílá voda v Moravském Krasu vyschnul a raci a ryby umírají ve velkém. Přinese Krokodýl bohužel za chvíli. Hezký nedělní večer, krásné prázdniny.

0: Tak, holubička proběhla a my jdeme informovat. Tady Krokodýl, jsme vaše rádio. Hezký nedělní večer. Doufám, že jste hříšně zatančili. Ale teď už vyrážíme do Moravského Krasu.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Totiž potok Bílá voda v Moravském Krasu prakticky vyschnul ve velkém hynou raci a ryby. Bílá voda do chráněné krajinné oblasti přitéká od Baldovce na Prostějovsku přes Holštejn na Blanensku. Tedy přitéká, měla by opět, ale už neteče. V toku jsou sice ještě místy louže, ale velkou rychlostí se zmenšují a ubývají. Zatímco dříve bílá voda vyschla jednou za rok na týden či dva, letos voda zmizla nejméně po druhé, což má negativní vliv na ryby a raky. Bílá voda je velmi významnou lokalitou výskytu raků, kde jich v dobrých dobách žijí určitě tisíce. Při víkendové kontrole ochranáři našli desítky mrtvých raků, živých je asi 20. Hlavní příčinou problému je sucho, zlepšení by přinesly jedině vydatné srážky. Držte se, kluci klepetoví, pěsti vám drží.
1: Krokodýl, krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Coco Jumbo. Přesně 30 let stará letní hitovka. A letní hit teď ve vysílání Rádia Krokodýl. Střídá Coco Jumbo, Lady Gaga, Just Dance, pak Čechomor, Proměny a pak se podíváme na tenhle víkend z pohledu Městské policie Brno.

0: co tropil tento 35. víkend letošního roku a poslední prázdninový víkend prázdnin 2026?
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano, víme a ví to taky Jakub Ganem za městskou policii Brno. Kubo, posloucháme.
2: Hezký den posluchačům do studia. Ve Starém Lískovci strážníci v neděli v noci chytili na útěku mladého muže, který podle svědků vylomil na dětském hřišti v Dunajské ulici dřevěnou vývězku a poškodil bezpečnostní výplň nad skluzavkou. Hrozí mu pokuta do 50 000 korun. Silně opilá žena, které personál restaurace na jihu Brna odmítl v sobotu nalít alkohol, prý u venkovního posezení před podnikem popadla hliněný květináč a prohodila ho zavřeným oknem do interiéru. Byla tak agresivní, že ji strážníci museli spoutat a nechat převést na záchytnou stanici. Čekají správní řízení. A velké znepokojení kolem jdoucích vyvolal šprýmař v Obřanské ulici. Nakonec podlouhlé hromádky štěrku, která tam ležela kvůli rekonstrukci, zasunul mezi kamení dřevěný kříž. Strážníkům s úsměvem potvrdil, že dojem hrobu záměrně vytvořil z recese. Přesvědčili se, že pod štěrkem se neukrývá nic jiného než tvrdlá půda a přestože měli pochopení pro mužovu dobrou náladu, požádali ho, ať stlučená dřevěná prkenka odstraní, aby výjev neděsil kolem jdoucí. Fotku najdete na sítích městské policie Brno. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
0: My moc krát děkujeme a přejeme klidný zbytek víkendu i neděle.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krásnou neděli a nádherný nedělní večer prázdninový vám přeje vaše rádio, tedy Krokodýl. My už budeme dneska večer se probírat vašimi e-maily a hledat toho nej prvňáčka rádia Krokodýla, určitě ho taky zítra vyhlásíme. Zítra poslední prázdninový den a pak už se jde, holky a kluci, no škoda, že na to. Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hitem.
0: My taky jdeme na to, protože už jsme připravili největší hudební výběr Alvaro Solera, Topic Solo Paratí. Lo siento por tanto sufrimiento, guardaba tantos versos solo para ti. Ahora que... Parádní Mike Oldfield, Man in the Rain. Třeba i čenasky slovenský klín. Každá česká vlajka má slovenský klín. Krokodýle rádi vám hrajeme a nejraději tam sázíme hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Ano, léto pokračuje, není se čeho obávat. Zítra tedy spíš zataženo, může i sem tam sprchnout, ale může se objevit i sluníčko. Ty odpolední teploty ale vysoko, 26 stupňů Celsia, noční teploty kolem 17 stupňů. Hudební výběr po 20. určitě pokračuje, hned se do toho pustíme, tak si to užívejte a možná ten váš prvňáček bude už zítra prvňáčkem Rádia Krokodýl.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: Mějte se hezky, hezký večer a krásnou noc vám přeje Zbyněk Loucký. Naslyšenou, ahoj.

0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
1: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
3: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl, vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Pondělní noc ve vysílání Krokodýla vás všechny zdraví, Jarek, tak co, vychutnali jste si víkend, pěkně jste si ho užili, no a věřím, že i dnešní 30. srpnový den jste si užili a prožijeme báječnou noc, tak pojďme na to, hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Come on,

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Hit the beat and take it to the first note.

Dneska svůj svátek slaví Vladěna, tak přejeme všechno krásné, jen to nejlepší od nás, ať si pořádně samozřejmě dáme vychutnáte svátek a hit z Krokodýla.

Dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl vám nabízí ten největší hudební výběr. Další hit speciálně poletí právě teďka tady u nás v Brně do Králova pole. V Krpoli se ladí, my jsme za to rádi, tak ať vám to jde pěkně od ruky všechno. Vy co nic už neděláte, jenom relaxujete, tak také příjemný poslech a vychutnejte si na 103 FM hit za hitem.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Děkujeme vám.
2: Děkujeme vám.
3: No vám, i tobě, a taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Další skvělé hity jsou připravené pro vás. Na Krokodýlu je s vámi Jarek Hemala. No a dnes máme Mezinárodní den zmizelých. Jenom abyste viděli, čím zajímavý třeba právě ten dnešní 30. srpen je. Teď ale přání krásné nedělní noci a užijte si dál Krokodýlí plíšek.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Královské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu palavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Rádio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýlím pelíčku je s vámi Jarek, pěknou pohodovou noc. Dneska byla otevřena zoologická zahrada tady v Brně, a to v roce 1953. Ano, Zoo Brno, zoologická zahrada, kterou máme rádi, kterou si užíváme, tak slaví, a doufám, že jste třeba o víkendu navštívili, pokud ne, stále můžete zavítat tam a užít si spousty mláďat, které se tam z jara narodili. Teď jdeme za dalšími hity a ten další hit také pošleme právě do Zoo.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Užíváme si stále hity, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat na dnešní den, protože právě dnes v časopise Mladý hlasatel začal vycházet román Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara v roce 1940. A tehdy začalo to ovlivňovat spousty kluků a nejenom jich, ale samozřejmě i holek. Tak díky za to, za skvělý věci, které pan Foglar napsal a udělal. Teď další hit pro všechny milovníky Foglarových Na krokodýlu.

Vaše letní rádio. Krokodýl.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Budou moravské jeskyně v UNESCO? Nejprve je musí posoudit odborníci, i to probereme u nás na kroku dvou. Ano, odborníci posuzují, zda Punkevní a Kateřinská jeskyně s propastí Macochou splňují podmínky pro případný zápis na seznam UNESCO. Bývalý šéf správy chráněného krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka ale záměr zpochybňuje a upozorňuje na možná rizika. Tak uvidíme, jak to dopadne. Vy to uslyšíte u nás na kroku.

sám. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Sucho se podepsalo na většině úrody tady u nás na jihu Moravy a třeba i na višních. Ano, právě i na to koukneme u nás na krokodýlu. Višní letos v Žabčicích sklidili výrazně méně než loni. Sucho během dozrávání připravilo pěstitele o část úrody a plody byly až o polovinu menší. Přesto podle nich višně výrazně nezdraží, protože zájem o ně v posledních letech klesá. A tak doufám, že třeba nějaká dobrá višňovice bude. Vám budeme hrát další hity, ať už pěte cokoliv, tady na Krokodýlu.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

kalendáři. Mám lístky na snění, co vynesou mění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hit za hitem.

parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.